Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát, převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatel tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem nastavení favorita od druhé ztráty bodu v sezóně zachránil SP. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Už dnes ožije Masarykovo náměstí v Jihlavě policejní akcí pro veřejnost i děti. Bezpečný život na Vysočině se uskuteční dopoledne. Program nabídne atraktivní pohled do světa policejní práce a techniky. K vidění budou nejen moderní policejní vozidla a motocykly, ale také speciální technika používaná při zásazích. Odpoledne se akce přesune do parku Gustava Mahlera, kde se odehraje koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Po ránu se opět na Vysočině mohou místy tvořit mlhy, jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Večer pak s přeháňkami, deštěm nebo i bouřkami a teploty se zastaví na 25.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě. No, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte s Leou.
3: Víkendy, no, 7 až 12. No. Teď tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho jábyho, že jo?
3: To by bylo do česta z toho, tak jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa konečně, 3 minuty po 6:00 startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, je, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči, pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já...
1: Ne, ještě ne.
0: Ještě ne. Znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky. Nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit. Teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je. Já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip, jak to vypadá, že jsi se vyspinkal dobře?
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi.
1: Yeah.
2: No. Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50, první budík, která to odkládám do 5:10, jo, tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak
2: jste rádi, tak to jsem taky.
0: Takže jsme tady prostě 3 rozbitý, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej.
1: A je to.
0: Tak a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 Kč na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska ne... chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno.

0: Takhle zní středeční hit rádio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. V minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS-ek, která se ti bude líbit. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu odvalit od jeho přítelkyně.
0: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
1: Renča z Kalice, přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
0: Jitka Světlá, vstála jako rybička.
1: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
0: Olča Karlovarsko, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
1: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve 3 už půjde domů.
0: Leona Lunchcrown, od 2 vzhůru.
1: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
0: Radka Lunchcrown, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
1: Martin Lohota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
0: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
1: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
0: To psala ona sama, jo,
1: přesně,
0: to není teda
1: není
0: od nás. Tak Filo. Která SMS-ka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
1: Aha, koukám na to, počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, a to
1: Renča,
2: jsem nestih.
1: Renča. Skalice.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak si to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho. Je to...
0: No tak Renčo ze Skalice, my gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz. Napiš nám, prosím tě, ještě jednu zprávu, a to ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu, ať to máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno, tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my tři, Michal, Jasmin, Filip, hezké ráno, zítra rádio.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika. A středeční hit rádio chvíli po 7:15. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, a brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde a líbí se jí nejvíc Evropská unie, že by se skámošili teda.
1: Ona by chtěla mít jako status jakéhosi přidruženého člena, jenže nejlepší na tom je, že status přidruženého člena zatím ani neexistuje, jo. Takže oni by teda vymysleli něco úplně novýho, aby tady případně s náma mohla Kanada
0: být. Když to neexistuje, tak se to vytvoří. Ale já si myslím, že my s nima už obchodně propojení dávno jsme, protože kdo jste někdy řešil nákup kanadského javorového syrupu, tak víte, že to má cenu zlata a že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme, jo. A taky vlastně, jakou to může mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hity DJ Antoine, The Beat Shakers, Machery, taky Nia Samsei. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem, bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

Deal.

0: dále jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Přičemž vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskénovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
0: Sakr.
2: Můžeš domů dneska?
0: Ty jsi dobrý, jako.
2: No, a jak můžeš říct pokuntu? No prostě po ní chtějí 7700 korun. Tak a žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
3: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
0: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi tam říkal, že tři přejel?
2: Málem přejel,
0: tak to bylo jako...
2: Ale oni hasili jeho dům.
0: Hele, je to rebel.
3: Jo?
0: Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil. Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Kamrad Be Mine, takhle zní středeční Hitrádio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven, nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hitradia.
2: Na tohle vždycky máte 30 sekund, jo? Jakmile my zazvoníme, tak vám běží 30-sekundový čas na to, abyste naší hlídku pozdravili.
0: Jak to vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7000 korun.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
0: No a 7000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6000.
2: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost Péteru. Jupi. Tak v 7:10 budeme zvonit.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, jste nám nahlásili bouračku. Na Kroměřížsku mezi Holešovem a Martinicemi bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a na D1 na 293. kilometru ve směru na Vyškov stojí porouchané nákladní auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos, takhle vám hraje středeční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, chvíli po 6:45. S vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch... Takhle, ta... jako co by tam mohlo být,
1: ano, je bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snávodník.
0: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo? Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec, už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet v srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tipsport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gol přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude od 14.10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxaligy Setín Zlín od 17.30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Centrum zdravotnického vzdělávání v Jihlavě má zelenou. Vybudovat ho chce Vysoká škola polytechnická v sousedství nových kolejí. Od kraje dostane na studii a projektovou dokumentaci 6,85 milionů korun. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Díky centru by se mohlo v kraji vzdělávat více zdravotníků s kvalitnějším vzděláním. A jdeme na počasí. Dnes nás na Vysočině budou provázet teploty do 25 a polojasné postupně oblačné nebe. Večer pak dorazí déšť a bouřky, které budou provázet vydatné srážky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné středeční ráno.
4: Ahoj, hezkou středu. Snídaně
3: šampionů. Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň popřát ségře. A já, počkej, ono je září vlastně, ono je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda.
4: Ty krásno.
3: Já si pamatuju, no mě bylo kolik, 6, když si jí dovezli z porodnice, jo, a je to třeba jako kdyby to bylo včera, no tak ségra, jestli posloucháš, všechno nejlepší.
4: Všechno nejlepší.
3: Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
4: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 70 jeden z vás zjistí.
3: Tak zůstaňte u rádia, teď Činasky.
1: Hit Rádio Vysočina.
5: Potkal jsem tě zase

0: Just Dance, Lady Gaga, tohle milujem, snad i vám to udělalo radost. Posloucháte Hit Radio, 7 hodin, 10 minut, hezké ráno a to je čas.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska celá Česká republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí a nese vám opět základních 5 000 korun.
0: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný, jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdybys měla popsat tu ulici, co se tam teďka děje, nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
3: Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
2: Svítí se tam?
3: No jako už je světlo, takže tady
2: už
0: je
2: baráku.
0: Ale tam, kde je Denisa, už je světlo. My tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
3: Tady je světlo, takže už se určitě v baráčku nesví.
0: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká.
3: Den.
0: Je tam.
2: Halo?
0: Halo.
3: Ještě čekáme. Z
0: tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať
0: běží.
3: Poběžte ho, nebo to stínem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam.
3: Máte telefon. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno.
0: Kdo na druhé straně?
3: Tady Jarka u telefonu a máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světu, nebudu ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu.
0: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě, to jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
3: Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuji, to je skvělý, děkujeme.
0: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij, 5000 korun je tvých, gratulujeme a jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
3: Určitě moc ráda.
0: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
3: Předávaj si peníze,
0: počkáme na Denisku, až nás uslyší.
3: V pohodě,
0: holky půjdou, hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
2: Půjdou na kavčo.
0: Tak Denisko.
3: Tak jo, na shledanou.
0: Denisko, mise splněna, my ti moc děkujeme.
3: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
0: Je, tak to je hezký v pyžamu.
3: Hele,
0: tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Tak jo, taky děkujem, nasle.
0: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem.
2: Mm-hmm.
0: Brna nad Labem, píšou tady.
2: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hit Radia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
0: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
2: Wow.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano,
0: vlastně od samého začátku. Tak kdo je teďka v kurzu? Kdo by to mohlo být?
1: Tak bookmakeri už mají celkem jasno. Z chlapů je hodně vysoko bývalý soutěžící vlastně Václav Kopta, kurz 3,5:1. Potom třeba Adéla Gondíková, 4:1. Jsou tam i trošku divočejší typy, je tam třeba Ray Korantank, jo, tak tam je to 100:1.
0: To bych čekal teda lepší kurz, jo. Ale jak tak koukám, tak my tady v té tabulce nejsme.
1: Umíš valčík, Míšo? Protože já se ho do podzimu klidně doučím, jako do příštího třeba.
0: Valčíky si umím.
1: No? Nebo cokoliv.
0: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
1: Co?
0: No, umím. Hele, já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako jo. To je malc. Myslím, že by zvládnul valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rosé a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, taky přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Hit Radio.

0: Dua Lipa, Hit Radio 7.32, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což u šelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
0: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. To se mi nezlo.
2: Normální had.
0: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no.
4: Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské O2 aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno.

0: Krištof na Hit Rádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá
1: pětka. Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně, příští středu vlastně, a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mně se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo.
1: To
0: štěstí
1: to
0: tam je.
2: Jo, já jsem strašně šťastná, ale zároveň fakt nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne. Pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fen.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr anebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, 5. otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko. Děkuju.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní, jako já jsem si nastadě jako se synem, tak jsem celkem úplně vyřízená, ale dobrý.
0: Či, ty jsi na staďáku teďka se synem, jo?
2: Ano, on měl teďka trénink, tak já svou dobu poslouchám rádio, abych mohla na stadě soutěžit, tak se to vydařilo.
1: A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je party typ, ale vezmu si přítele nebo kamarádku.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže když jsi teďka, ty jsi na staďáku teďka, jo, ty jsi na staďáku a představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát ty Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka, zahrajeme i pro tebe, i pro všechny Donča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo. Tak Ivet, krásný ráno, gratulujeme, užij si to, ahoj.
1: A rozjeď to, ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuju.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: si i tohle dáte naživo The Pussycat Dolls v Foutu aréně. No a před chvílí se tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla i Ivet z Olomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Mm-hmm. Moc nečum, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Ptám se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhletý kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak. A věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Plně. Si vůbec nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně.
2: No. Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi. Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli. Taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku v Otrokovicích. V objízdné ulici havarovala dvě osobní auta, na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. No a na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru na Brno stojí poruchané nákladní vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: Oh. Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začíná
2: zrát. My jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo, a teďka nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Takže dneska začínají zrádci.
1: Ano, třetí série.
2: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka, ano, chci ho pochválit, protože se s něj tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
2: Takže je to vlastně tvoje práce, to, co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když, to je normálně, takhle domino, jo? Když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru. Loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
2: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction, jsem teďka čet, čověče. Jo? Možná to mohli spojit dohromady, že by bylo Naked Zrádci, jak by to asi vypadalo, jo. A teď čistě teoreticky, a Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, buď na Naked, anebo na Zrádce?
3: No, Zrádce jsem viděl jednou.
2: A Naked?
3: Tam mě ještě napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bej takovýhle trošku zákeřnej, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
2: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak se ti nezapne.
3: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil, to jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
2: No ale ona je teďka.
3: Jako já bych tam nešel rozhodně, jo,
2: ale baví tě spíš, když ty krabici jsou chlapy nebo ženský.
3: Hele, obojí klidně jako. Opravdu, protože víš co, pak se můžeš když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
2: Přesně.
3: S takovýmhle problémem.
2: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp pánové, takže ty kráso, postrý.
2: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofián, Mešmeš, Ben Kristoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno. Čeká.

0: Víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizní chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burian, jednou skoroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Už dnes ožije Masarykovo náměstí v Jihlavě policejní akcí pro veřejnost i děti. Bezpečný život na Vysočině se uskuteční dopoledne. Program nabídne atraktivní pohled do světa policejní práce a techniky. K vidění budou nejen moderní policejní vozidla a motocykly, ale také speciální technika používaná při zásazích. Odpoledne se akce přesune do parku Gustava Mahlera, kde se odehraje koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Po ránu se opět na Vysočině mohou místy tvořit mlhy, jinak očekává polojasno, postupně až oblačno, večer pak s přeháňkami, deštěm nebo i bouřkami. A teploty se zastaví na 25.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: A dneska taky s Filipem, hezké ráno.
8: Krásný ráno.
9: Snídaně šampionů.
4: Filip je to jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatební cestu. Ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
10: Měsíc skoro, ale už jsem zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, ať to má nějaký řád, že jo?
4: A každý zůry týden. Až na sněží. Tak zdravíme vás, kdo jste si nás zapnul, Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina, 8.04, dobré ráno.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Rehab Ina a DJ Sesh Rock My Body 80. Hezké ránečko, muži v supermarketu. Poslání pro chleba, vracejí se svrtnou soupravou. Máme tady aktuální průzkum, který ukázal, že když chlap dostane nákupní seznam, na kterém jsou třeba 2-3 položky, tak utratí mnohonásobně víc a donese domů věci, které vlastně jako nikdo nepotřebuje. Je tam nějaký ten mužský lovecký instinkt, s čímž já teda nesouhlasím, protože já jsem v té druhé kategorii, jo. Já jsem v tom ten jiný obyčejný chlap, dostanu úkol, třeba, nevím, dojdi pro mozzarellu. Jdu pro mozzarellu, přímá linka, nejkratší cesta, 6x se teda zeptám, jakou přesně bylo myšleno. Hele, a vlastně ještě, když jsme u té mozzarelly, co pak děláte s tou bílou koulí, když vypijete tu vodu? Tak jak to vypadá u Filipu? Teda když chlapi prostě, když teďka zase kope do nás chlapu, jo, tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly, teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu, a hodně často teda chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, jo, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých chrámů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se, třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu? Budeme rádi, když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: co se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You, 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ráno šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
1: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a najednou se děje tohle.
0: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo. Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo. Tak píše třeba Pajka.
1: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
0: Děkujeme za odvahu, za přiznání, taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
1: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasnění, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, vycházíme z obchodu s velkým účtem a stretávám občas známého a těž nakupuje sám a podle zoznamu s rovnakým problémem jako já. Smejoslav, Ostrava.
0: Dokonalá slovenština, teda jasně, musím říct.
1: Děkujem.
0: Milé rádio, přeji krásné dobré ránko, už je to asi 5 let. Poslala jsem manžela pro čerstvé rohlíky na snídani a přitáhl bednu s novou televizí. Tak se nám rohlíky karpet prodražily, to píše Lenka z Aše. Další zpráva od Štěpánky. Dobrý den, já když kojila, tak jsem manžela poslala pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si dovedu představit.
1: Počkej,
0: přeji hezký den.
1: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím, a proč by tam byl, ale
0: hele,
1: dobře.
0: Jestli to našel, je to borec, jo. Taky teda máme další zprávu. Ahoj šampioni, poslala jsem přítele na klasický nákup, přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říká mu: "Je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní." On vzal obal, chvíli ho studoval a potom povídá: "Kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst." Oba jsme se nakonec od srdce zasmáli.
1: Lesklejší srst, tak ten dokonalý.
0: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad i vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3 minuty po 8:30, pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po 4 jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
3: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamenčíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
2: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho nastavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Další skvělá muzika pro vás, 8:35 na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Kdo pak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. Jak to ráno vůbec znělo?
3: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď.
0: A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
4: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká?
4: Den.
0: Je tam, je tam.
4: Kona.
0: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
4: Ať
0: běží.
4: Poběž toho, nebo to stínem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam, je to tam.
4: Tak tady máte telefon. Dobrý den.
0: Dobré ráno.
5: Kdo tam?
4: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a ten mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudu ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšala. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
5: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
4: Taky moc děkuju, to skvělý, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
5: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít 5 tátů na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz, zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
5: Pravděpodobně my jo. Dva povezeme.
0: 50 000 korun!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda Blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co? My jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde, tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio potom to...
3: Já si myslím, že všichni se snažejí. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě je taky fajn, super ráno. Tak moc děkujeme, my jsme rádi, že tady jste s námi a že se s námi užijete poslední song středeční snídaní šampionů, Purple Disco Machine a Kungs Substitution, tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Kdopak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Havlíčkově ulici se srazila dodávka s motorkou a došlo tady ke zranění, takže počítejte s omezením provozu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, krásné dopoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Ve čtvrtek pak zamíří prezident s manželkou do porcelánky Thun 1794 v Nové roli na Karlovarsku. Historická vila v pražské Bubenči prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o jeden z největších kampusů v Česku. Nově bude sloužit soukromé škole, která používá speciální vzdělávací model. Teď už pokračuje její ředitel Pavel Růžička.
6: My jsme zrekonstruovali tu vilu kompletně pro potřeby školy a k tomu přistavili moderní pavilon, který má zakopanou tělocvičnu, dole v podzemí a nahoře jsou 4 nový učebny. Takže jsme spojili taky jako nový s tím starým, ale ta stará budova prakticky vypadá pouze zvenku tak, jak původně vypadala.
5: Historická cenná prvorepubliková budova má bohatou minulost. Sloužila jako rodinná vila, sídlo rozvědky a naposledy jako velvyslanectví. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti a její energetické nezávislosti, umělá inteligence, ale zároveň i boj se změnami klimatu. No a čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zvýšili agresivitu a získali další 3 sady.
1: Tak dneska by mělo být polojasno, ale postupně oblačno, k večeru bude přibývat oblačnost, přidají se přehánky, místy boušky s vydatnými srážkami, ale to všechno až večer. Odpolední teploty krásné a příjemné, 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásnou středu v naší společnosti a posílám vám Robbieho Williamse.

0: Zaspívala Katy Perry na Hit Radio Vysočina v 9 hodin 11 minut. Tento týden bojuje dívka z Vysočiny na jamajské Miss Global International. Patricia Elizabeth Černíková z Pelhřimova reprezentuje Česko na prestižní světové soutěži krásy. Já jsem viděla fotky, je to krásná blondýnka, tak my samozřejmě držíme pěsti. A jenom tak jako chci upozornit na to, jaký máme na Vysočině vlastně strašně krásný holky, kdybyste to pánové náhodou nevěděli.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: správně naladění s Hitradem Vysočina. Já jsem dneska do práce jela za policejním autem a byla to dlouhá a pomalá jízda. Hele, taky se bojíte předjíždět policajty, protože já si vždycky říkám, že co kdybych je předjížděla a měla bych třeba na tachometru 95, že by se ještě za mnou rozjeli a dostala bych pokutu za rychlou jízdu, takže kde pak? Hezky za nima v koloně. Tak klidně napište, jak to máte vy. Já každopádně si myslím, že policistům jsme ještě možná nehráli a tak jim zahrajem na Hitradu Vysočina. Všem na Vysočině. Takže vohnouti svaz českých bohémů už za chviličku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Hit Radio.

0: máte zimník na uzdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio.

0: co potěší.
1: Tutce Ježků by po Jihlavě chtěla rozmístit brána Jihlavě v rámci projektu Jihlava, město Ježků. Takže vlastně Ježci budou lákat turisty do města. Jeden Ježek s hokejkou třeba u arény, další s pivem u pivovaru a tak dále. Hele, proč ne? V Alicante ve Španělsku mají ulici s houbami, na břehu Dunaje v Budapešti jsou boty. Je toho ještě teďka víc, ale nemůžu si vzpomenout, samozřejmě honem. No a my v Jihlavě třeba Ježky, proč ne? Když to má nalákat ty turisty, já jsem pro. Teď jedna srdcovka pro vás, tohle jsou Cranberries a Zombie. A jenom připomínám, že další srdcovky uslyšíte v našem vysílání dneska po 12. hodině k vašemu obědu. A budou to samý takovýhle krásný hity, tak zůstávejte s námi.

Tak dneska ve středu 16. září je Den starých přátel. Tak je možná pojďme zavolat nebo napsat, něco klidně domluvit, nějaký setkání, víkend před námi, tak by to samozřejmě šlo. No a my vám na Hit Radio Vysočina hrajeme za chviličku třeba Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku mezi Novou Vsí u Leštiny a Golčovým Jeníkovem havarovala dodávka. Vozovka je průjezdná Kyvadlově, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Jsou tady krátké zprávy v 10 hodin a Klára Zimanová, hezké dopoledne. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy. V létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová. Pokračuje předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
8: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
7: Ztráty budou mít letos i zemědělci. Na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Ve Velké síně Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. AI agenti si při komunikaci tvoří vlastní zkratky, kterým vědci často nerozumí. Modely umělé inteligence se začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. To může ztížit dohled nad jejich chováním, upozorňují odborníci. No a úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
0: Tak dneska by mělo být polojasno, ale postupně oblačno, k večeru bude přibývat ještě oblačnost, postupně se přidají přehánky, místy bouřky s vydatnými srážkami, odpolední teploty 23 až 26, no a v noci už zataženo s deštěm a s bouřkami a teploty 13 až 10.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: Na Hit Rádio Vysočina za chviličku pozvánka na zajímavé akce, které se konají tady na Vysočině, tak buďte s námi a tady jsou Linkin Park.

Tohle byly Backstreet Boys na Hit Radio Vysočina. Já jsem včera na Facebooku našla takovou vtipnou hlášku, že pokud vás na sociálních sítích už pěkně štvou chlubiví houbaři, tak pozor, za dveřmi už se rozcvičují otužilci. No a to nemluvím samozřejmě o bláznech do sportu a běhání, kteří sdílí své úspěchy. A já na to mám štěstí, já nevím, že na to koukám vždycky po nějakým jídle, třeba po obědě, když si dám ještě něco dobrýho sladkého na závěr. A pak čtu, jak někdo uběhl 10 km ve strašně skvělém čase. No. Hele, hlavně se nenechat rozhodit. A teď už Krištof, Dominik Aladža, půlnoční hřích pro vás. Krásnou středu přeju.

0: co se děje na Vysočině.
1: Sbor dobrovolných hasičů Příseka zve na tradiční rybí hody. Uskuteční se už tuhle sobotu od 10 hodin u rybníka. Těšit se můžete na bohaté rybí i masové občerstvení. Bude tam i vytápěný stan, aby nikomu nebyla zima, tombola a dokonce i večerní zábava. Tak určitě vyražte. No a od pátku až vlastně do pondělí vás v City Parku Jihlava čeká oblíbená akce Dny Marianne. Dny plné stylu, inspirace a výjimečných nákupních příležitostí, kdy máte možnost získat za své nákupy dárky a taky odměny, takže si přijďte užít víkendové nápupy v jihlavském City Parku.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Datart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zaspívala Selena Gomez na Hitrádiu Vysočina, tak i dneska večer po 18. hodině budeme hrát to nej z 80., 90. a milénia. Songy, u kterých budete možná vařit večeři, možná, že budete dělat úkoly s dětma, bavit se o plánech na víkend, nebo budete jenom ležet s nohama nahoře. No a my vám k tomu budeme hrát právě Hitrádio Classic. A tady je ochutnávka večerního playlistu, tady je pro vás Nirvana.

0: to byl takový návod na život od Pokáče na Hitrádiu Vysočina. My za to moc děkujeme. Užívejte středu v naší společnosti. Za chviličku pro vás třeba One Republic, tak zůstávejte s námi.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 134 a 141,5 ve směru na Brno bude v levém pruhu probíhat údržba kanalizace, takže opatrně tam. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Jsou tady krátké zprávy v 11 hodin a Klára Zemanová, hezké dopoledne. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je také schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiše na cestě doprovází ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Karviná zahajuje tradiční cyklus sociální služby na dlani. Do začátku října nabídne několik akcí. Tam se lidé například dozví, kam se obrátit v různých životních situacích. Už dnes startuje mini veletrh sociálních služeb, kde budou i praktické ukázky, říká za magistrát Martina Smužová.
4: Představí se na něm všechny sociální služby, které u nás v Karviné máme. A budou zde také i zástupci střední zdravotnické školy, které nabídnou praktické ukázky péče, polohování a další možnosti, jak ulehčit pečujícím.
3: Nebude chybět ani měření tlaku nebo hladiny cukru v krvi. Program začíná v 10 hodin a potrvá do 4. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. No a finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na opraveném stadionu v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dříve se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz Aréně.
5: Tak dneska očekáváme polojasno, ale postupně oblačno. K večeru bude přibývat ještě oblačnost, postupně se přidají přeháňky, místy bouřky s vydatnými srážkami. Odpolední teploty 23 až 26, no a v noci už zataženo s deštěm, s bouřkami a s vydatnými srážkami a s teplotami 13 až 10.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Krásnou a pohodovou středu vám přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina. Tady jsou další hity pro vás, třeba Dua Lipa.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut na někoho z vás zvonili peníze a jak to celé dopadlo, poslouchejte. Dnešní 8. kolo soutěže na Hitrádiu Vysočina, kdo pak to zvoní?
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
2: Kouká? Je tam, je tam.
3: Kona.
2: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať
2: běží.
3: Poběž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam, je to tam.
3: Tady máte telefon. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
4: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světu, nebudu ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, jsem skvělý, děkujeme.
1: Tak jste slyšeli, že tentokrát byla ve správný čas u dveří Jarka, sice v pyžamu, ale byla, takže si odnáší krásných 5000 korun. No a i zítra budeme zvonit, zítra se hraje o 5000 korun, tak buďte s námi a vyhrávejte.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: 11 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina. My jsme tady už dneska mluvili o tom, že na Vysočině máme krásné holky, které nás reprezentují ve světě. A pozor, máme tady i dobrý a kvalitní potraviny. Třeba v odborné soutěži letošního mlékárenského dne v Přibyslavi se prosadili výrobci i z Vysočiny, takže dvě první místa v kategorii mléčných nápojů získala Biofarma z Ratibořic na Třebíčku. No a mezi dezerty a sladkými pomazánkami zase odborníky nejvíc zaujal výrobek Zdravé farmy z Lesonic. Je to nějaký takový tvaroh s višněmi, prej. No tak my samozřejmě gratulujeme, úplně mi se teďka zbíhají sliny, že bych si dala nějaký jako desert. No tak prvně oběd, potom desert, musíme pěkně postupně. Za chviličku na Hit Radio Vysočina třeba Coldplay, tak buďte s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Hit Radio.

Příští pátek 25. září se přijďte podívat na 21. ročník Noci vědců a vědkyň v Česku na Polytechnu v Jihlavě. Tentokrát bude tématem Noci vědy komunikace. Věda je totiž jazyk, který k nám mluví vlastně doslova celý vesmír, ale to se ho naučíme poslouchat, přijďte objevit, jak spolu komunikují třeba rostliny, stroje a vlastně i my sami. Těšte se na přednášky, proběhnou workshopy, prohlídky budovami, praktické ukázky v laboratořích a bude i zábava pro děti a samozřejmě i pro dospělí. Začíná se teda příští pátek 17 hodin, valná většina toho programu Noci vědy na VŠPJ bude probíhat v té hlavní budově Vysoké školy na Tolstého ulici, tak si to užijte.

Zaspíval Ed Sheeran na Hitrádiu Vysočina a pojďme nakouknout do Havlíčkova Brodu. Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost. Je tam nově upravená zeleň, je tam síť cest, přibyla odpočinková místa, herní prvky, dřevěná mola u rybníků Obora a Hastermann. Takže kdo jede do Havlíčkova Brodu, tak tomu samozřejmě může okouknout, jak se to povedlo. Hele, podle mě není nic hezčího, než se na podzim brouzdat listím někde v parku. Takže tady by to klidně šlo.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka já znám od někoho.
4: To jsem je neviděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Nic dramatického se na silnicích našeho kraje aktuálně neděje, vše jede jak má, pozor stále ale na cestáře, kteří pracují například na dálnici D1 na Brno v levém pruhu mezi kilometry 134 až 141,5. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Trenírkarna.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
4: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistra, tak potom jednotlivě v místě.
3: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů, uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu unie. Mimo jiné zmínila, že Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Teď ještě pohled k nám.
1: Další část parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě je upravená. Lidé tam najdou více odpočinkových míst i nové herní prvky. Přibyla také dřevěná mola u rybníků, nová zeleň i síť cest. A prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům promenádních koncertů, které se tam občas konají. Práce za pomocí dotací stály 80 milionů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Po ranních mlhách na Vysočině se nám teď otevírá krásné odpoledne s teplotami kolem 25 stupňů. Jen si připravte deštníky na večer, protože mají dorazit bouřky a intenzivní srážky.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je 12 hodin a začíná nejlepší půlhodina v českém éteru. Srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě, teď jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene, výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, tady pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherný věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet. Už rovnou řeknu, Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne, nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli? Nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět, 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Rádiu a co jiného než... Unlimited.
0: Hit Radio Vysočina. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Wow!
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tomu říkám začátek, jak se na středu sluší a patří. To Unlimited, Let the beat control your body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kulečník za 5 korunu, prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám, alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď my jdeme zavzpomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let? Někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panáky melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča. Jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak teda ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak jsem mohl, mozek to mi něco říká, mozek mi... Nebyla to, to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, 80, no konečně jdeme do 80, ahoj Jirko, tak v 80. jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano. Zdraví Pavla. Mixelo. Co to je? Z čeho to je? To potřebuju vědět. Co bylo ale krásný ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak si vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete tu diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte, proč.

Nejoblíbenější ploužák diskotek z konce 90. a začátku milénia. Skin on skin. Jo, to byly doby, kdy jste na diskotéce ještě opravdu tančili o půlnoci ploužáky a vlastně jako nechápu, že dneska se to nedělá. Posloucháte Hit Radio, posloucháte srdcovky a když srdcovky, tak tady mám jednu opravdu s velkým S. Rok 1981 a za mě prostě asi jako nejlepší duet 20. století.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem. Rodiče, to je hlavně pro vás.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu. Velmi často, velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, když jsme byli Pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, je zavřená, je tam místo toho nějaká, nevím, večerka nebo něco jiného. Každopádně to je prostě jako život. A o to jsou tady srdcovky a proto vzpomínáme na tuhle krásnou dobu. My se teď spolu dostaneme do roku 1992 s dalším hitem. No a já tady mám další vzpomínku na drinky, které jste tenkrát pili. A hodně, hodně často se mi tady ve WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777 objevil drink, který se jmenuje Vodníkovo semeno. Prosím vás, pokud nevíte, co je vodníkovo semeno, doporučuji, negooglujte to ve firemním počítači. Tu historii nějaký ajťák uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

Petr Muk ještě ve skupině Šalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: 8 slov a máte celou píseň. Armand van Helden, My My My, pátá srdcovka rok 2004, tady na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že je 12:30 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No, tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidněji, DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další Ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás. Srdcovka na přání za chvíli na Hitrádiu. Posílejte mi na 777 937 777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things a Benson Boone na Hitrádiu ve 12.35.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hitrádia, jako třeba Šenkýřka, Bowwave, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, Two Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofiina volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám dělat. Tak to nechám osudu, dneska je 16. To znamená, že já si tady odpočítám 16. zprávu, která přišla, ať je to fér. 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a tak teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře, tak to jsem nečekal, se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od Voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, o toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hitrádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666.

vrátí v čase. Má to 3 minuty. A neslyšel jsem to 20 let. Jste na tom stejně? Tak si to pojďte užít.

1998. Wow, moc děkuju, srdcovka na přání. Tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak mi sem přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná. Přišlo mi video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude. Takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku. Na Hit Radio. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku ty diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář, je 12:45, středeční odpoledne pokračuje dál, do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunzen I, navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů, ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na dálnici D1 na uzavřený levý pruh, a to ve směru na Brno mezi kilometry 134 až 141,5 pracují tam cestáři. U Havlíčkova Brodu směrem na Habry pak počítejte s kyvadlovým provazem. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
4: Hezký den všem. Na začátku školního roku je na místě připomenout, čemž...

0: It's Hozier.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovnice přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy a v létě pak intenzivní sucho. Letošní úroda bude poloviční, na jihu Čech dokonce třetinová, doplňuje šéf Ovocnářské unie Martin Ludvík.
5: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
4: Ztráty budou mít letos i zemědělci, na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Dnes se hrají další hokejové zápasy. Tentokrát ale za nimi musí domácí fanoušci ven. Dukla Jihlava vyráží za duelem do Sokolova a Horácká Slavia Třebíč do Litoměřic. Obě utkání odstartují v 18 hodin. Červeno-žluté pak čeká domácí mač v sobotu, kdy v horácké aréně vyzvou Chomutov. Horáci budou hrát opět venku, a to v Přerově.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vzduch je příjemný a teploty se na Vysočině pohybují kolem 24 stupňů, večer ale očekávejte trochu dramatičtější atmosféru, dorazit mají bouřky a intenzivní srážky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Jedna hodina odpoledne, je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v jednu odpoledne, kdy ta špička není, musíte mít pořád, jak se říká, oči na šťopkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na ně akorát tady na ně koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu?
4: Ano, ano, sledovala jsem to, to je velmi nepříjemný pocit, ano, ano, je
6: šílený,
4: to tak.
6: Šílený, dal jsem si to se zvukem to nepustíme do vysílání, protože je tam jedno sprostý slovo za druhým, chápu, naprosto, naprosto, to nejsou sprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi, velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
2: Hit Radio Vysočina.

Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležitý, protože na tom videu vidíte, jaký je to vlastně fofr. To auto v protisměru je v dálce jenom tmavý flíček a šup, takhle, během 3-5 vteřin je najednou přímo před váma. Je to úlet. A ještě navíc vám jede naproti v levým rychlým pruhu. Jako opravdu tady klobouk dolů před řidičem, že to strhnul doprava. Takže, kdyby náhodou se vám někdy stalo, že vjedete do protisměru, což se prostě může stát, já chápu, že najednou je člověk totálně jako v šoku, neví, co má dělat, tak prosím vás, hlavně nepokračujte v jízdě a už vůbec se neotáčejte. Takhle umřel před lety můj dobrý kamarád, ten trefil na motorce auto, co se prostě otáčelo na silnici. Jo, vyjel ze zatáčky a přímo před ním auto na štort přes celou silnici. Takže bohužel neměl šanci. Takže prosím vás ještě jednou teda, kdyby se vám tohle stalo, zásadní pravidla jsou neotáčet se, nikam nejezdit, ale zastavit co nejvíc ke krajnici, co to jde, zapnout všechny výstražní blinkry, všechny čtyři, vzít si vestu a utíct za svodidla a tam zavolat číslo 158. Nic jiného nedělejte. Tak šťastnou cestu.

0: Na středeční odpoledne Nickelback, dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň tak nebude to jenom 5000. Poslední zářijový pátek. Tam budeme stát a budeme mít kufřík, ve kterém bude rovných 50 000. To už se vyplatí. Vstávat dřív. A nebo zaspat do práce. Jakože.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio ve 13 hodin a 36 minut s vámi Jirka Pelnář při pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách a říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu moji fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou, tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. No. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď nad tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouše ten žužlá, ne?

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 4 a 40 minut, tedy 3/4 na 2. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda, dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je to středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin a po zprávách ve 2 také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že nás posloucháte.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Zara Larsson, před námi nejnovější zprávy z Lucí, ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině u Moravských Budějovic, počítejte se zdržením kvůli opravám obchvatu a opatrně také na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 111 a 94, kde ve stoupacím pruhu pracují cestáři. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
10: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
9: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám.
1: Třebíč může začít s výkupem pozemku pro obchvat. ŘSD na výstavbu získalo souhlasné závazné stanovisko EIA. Stavba by mohla začít do 3 let a hotovo by pak mohlo být v roce 2031. Nová trasa začne u Borovinky, povede k Janovu mlýnu, odbočí do Terovského údolí a pokračovat bude Lorenzovým údolím k brněnské výpadovce.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Odpoledne nás na Vysočině čeká pohodové počasí s maximem 26 stupňů. Jen si dejte pozor na večerní přehánky a bouřky, které mohou být intenzivní. A čeká nás i deštivá noc.
7: Hit Rádio.
11: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hit Radio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaší fantazii.

0: Krásná píseň takhle na středeční den, je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 je napsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce, pište na 777-937-777, já vykopnu, co může zaznít v ložnici a na benzínce. Plnou. A tady asi končím dneska.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve středu odpoledne, přesně v ten den, kdy tady máme naši ruletu dvojsmyslu a dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a na benzínové pumpě. Docela jste se jako vyřádili, tady koukám na WhatsApp Hit Rádia, tak jdu rovnou na to, začínám číst vaše zprávy, jo? Tak třeba, vidíš ty ceny? To radši dneska nepojedu. Kolik? Tolik? Za to může Babiš. Chcete to umejt? To je moc. Musíte to strčit na doraz. Dobře, výborně. Tady další. Platit budete hotově nebo kartou? Jasně. Bude to za 4000, pane. Pamatuju si, když se stálo 1500. To je dobrý. S námi budete mít větší výdrž. S námi? Dobře, přemýšlím. Další. Dej si rukavice, ať ti nesmrdí ruce. Věrka. To jsem se možná měl přečíst předtím, když jsem to řekl do vysílání. Hledám tady další něco, co bych ještě mohl. To je strašný, to je moc. Ne, to už je moc. Hlasovka. Dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tak možná je to trošku moc, ale za mě by tam třeba mohlo být. Jsem si nevzal rukavice a teď mám pěkně špinavý a smradlavý ruce. Hezký den, ahoj.
0: Fakt děkuju. Ještě jsem si to poslech dopředu. Fakt děkuju, díky. Jo, tak jo. OK, co dál? Kam to mám strčit? Výborně. Z jaké strany to tam mám strčit? No, tak pojďme dál. Ještě máte chviličku, dáme si dva hity na 777-937-777, mi napište, co vás napadá, co se dá říct v ložnici a také na benzínce. Vyberu to nejlepší. To nejlepší už za chvíli. Dáme Tomáše Kluse a Sema Felda na Hit Radio.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, Vesmíru, přiznám se, že jsem ještě nikdy nemusel naší ruletu takhle moc cenzurovat, protože to, co tady se jako odehrává na WhatsAppu Hit Rádia, neuvěřitelný. To budeme muset dát i na sociální sítě, tam se snese všechno snad, co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici. Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý, další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazování pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, pardon, znova, Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, ať nekapeš na zem. Lucie!

0: teď na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

verze legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14 hodin 3 a 30 minut, za chviličku Alexandra Burke, taky Banastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdražší jsou za 10 000

0: Šli byste na to za desítku? Nebo se radši kouknete doma u televize? Odpověď nechám na vás. A možná, že to je i téma, které dneska budou rozebírat i u nás v naší odpolední show, která bude začínat úderem 15. hodiny.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.

Aleluja! Tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte aleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám, snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Velnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půl hodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 se nám to před Brnem trochu štosuje. Fronta se tvoří od kilometru 174, tak tam dojíždějte s opatrností. A i na hlavních trasách po Vysočině nám panuje hustá doprava, tak vám přejeme, ať pořádku dojedete a kdyby něco, dejte nám vědět hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš se dnes dopoledne v Sofii sešel s bulharským ministerským předsedou Rumenem Radevem. Debatovali o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. Komunální volby mají oproti jiným volbám svá specifika. Lidé v nich vybírají své zástupce přímo v místě, kde žijí. V čem jsou ještě jiné, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
3: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcí a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
2: V komunálních volbách mohou lidé hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes veřejnost a lidé z hudební branže rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. V zaplněné obřadní síni se sešlo mnoho tesaříkových kolegů. Smuteční věnce zaslalo divadlo Kalich i atletický oddíl Dukla Praha. No a tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Guadalajáře výhrou ve dvousetech ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále ale se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristínou Bukšaovou, kterou před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
0: Zatím máme na Vysočině příjemně, teploty se dostávají až k 26 stupňům, ale k večeru mají dorazit přehánky, lokálně i bouřky s intenzivními srážkami, tak s tím počítejte a hlavně si ten den krásně užijte.
1: Hit Radio Vysočina.
4: A je středa, obcí je třeba, ano, opět budeme zdravit jednu krásnou vesnici tady u nás na Vysočině. A dneska, pokud s námi chcete alespoň chvilku hádat, tak vyrážíme na Třebíčsko, do obce, která má 245 obyvatel. A prozradíme, že začíná na písmeno B, končí i C. Tak můžete dát vidět. Avril Lavigne,

0: Cruz na Hit Rádiu, Vysočina, 15 hodin 9 minut k tomu, a protože je středa, zdravíme další krásnou obec, vesnici tady u nás na Vysočině. Tentokrát jste to opět trefili, jsou to Budíkovice,
1: no,
0: a nebyly to velký nápovědy, a napsal Jirka, to jsou určitě Budíkovice, ale tam nic není.
1: Ale je, Jirko, je, já jsem si to zjišťovala, hele, máte tam hospodu, máte tam taky krásnou náves.
0: Jirka není asi z Budíkovic, tam hospoda, je tam náves.
1: Hospodu teda tentokrát zjišťoval Marek, to není na mě, to zjistil Marek.
0: Má velmi tam zajímavý název, hospoda u Lenina.
1: Ještě nepřejmenovali to za tu domu. No nevadí, hele, co není, může být. Každopádně Budíkovice patří k Třebíči, to si řekněme, ale
2: To si řekněme otevřeně, na rovinu.
1: Ale odděluje to pole, takže řekla bych pro Třebíčany, dá se říct
2: Přespolní. Doslova a do písmene Přespolní. Jo, to je dobrý. Zdravíme Přespolní Budíkovice, Přespolní od Třebíče. Zdravíme do hospody. Klidně nám dejte vědět, co je tam pěknýho.
0: Markéta má všechno přichystaný, nebojte, ono
1: hlavně
0: přijde to.
1: Co tam v Budíkovicích je pěknýho, šikovnýho a úspěšnýho, jsou místní hasičky. Jako, těm bych zatleskala, protože...
0: To bylo málo.
1: Více?
0: Ano.
1: Protože právě tyhle hasičky slaví mimořádný úspěch. Teďkom v září se staly mistrněmi České republiky v požárním sportu. Ze 460 tuším závodníků vyhráli z celé republiky. Takový budíkovický hasičky, teda jako holky, klobouk dolů. Dá se říct možná, že v přepočtu na obyvatele možná nejúspěšnější sportovní velmoc Vysočiny.
0: Pěkný, zdravíme ještě jednou do Budíkovic. Klidně nám dejte vědět, co je tam za vás pěkného. Napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Tady už jsou Linkin Park.

0: Adele na Hit Rádiu Vysočina, Someone Like You, po čtvrt na čtyři, přejeme hezké odpoledne. Dneska zdravíme Budíkovice. My už jsme zjistili, že tam mají velmi úspěšné hasičky, takže ještě jednou gratulujeme. Víme, že je tam hospoda, víme, že je to prakticky přes pole od Třebíče, to je jenom tak pro shrnutí. Ale Market, ta je jako nastudovaná. Pojď nám říct ještě jednu velmi pěknou zajímavost.
1: Je tam taková nádherná věc, možná to tam znáte, možná když jste se tam třeba toulali nebo tam žijete, tak víte, že v bezprostředním okolí Budíkovic se ukrývají obří balvany, připomínající takovou jako malou kamennou zahradu. Jsou to vlastně takový mohutný, vypreparovaný skalní stěny a bizární zaoblené balvany. A já třeba skály obecně a takovýhle balvany miluju. A mě to úplně jako nabudilo. A já tam budu muset se zajet podívat, protože tady ten unikátní geologický útvar, jako to bych chtěla prostě u Budíkovic vidět.
0: Takže tě to nabudilo.
1: Jo, Máro, a ty jsi takový specialista na takový jako aleje a taková ta zákoutí. U Budíkovic to neznáš, že bys nám dal taky nějaký tip jako
0: přírodní? Mě překvapilo to, že tě to
1: nabudilo.
0: A to je vlastně správně, protože jsou to Budíkovice.
1: Aha, vidíš?
0: A oni mají budit.
1: No vidíš, to
0: nabudit,
1: tak, jak jsme to pěkně.
0: Nabudit a budit, jo. Takže zdravíme do Budíkovic.
1: Přesně, a vyvolalo to ve mně to, co to ve mně vyvolat mělo.
0: To nepotřebujeme už,
1: Budíkovice.
0: Ne, to už stačí, jo. Za chvilku David Geta Alfa.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Blíží se pátek a v pátek jsem se dívala, bude přát počasí, no tak hurá na fotbal.
2: Je středa, blíží se pátek, to je pozitivní.
1: Je to pozitivní.
2: Optimista.
1: Pojďme na této vlně optimismu. FC Vysočina na svém stadionu přivítá od 18 hodin SK Slavii Praha B. Taky věříme, že výhra je doma. Od pátku do pondělí se pak nechte hýčkat v Jihlavském City Parku, kde se konají dny Merien. Těšit se můžete na speciální dárky, dárkové tašky, ochutnávky i prezentace oblíbených značek. No a v sobotu se hraje hokej, Dukla Jihlava vyzve Chomutov.
2: A další akce, které už jsou skoro za rohem, protože bude víkend, tak najdete na našem webu hitradio.vysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: goes.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

Divoký byl znamení na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut, přesně 16 hodin, za chvilku další zprávy a taky náš biják, ve kterém dnes hrajeme o dva lupeny do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Žďársku ve Lhotě. Na místní komunikaci dejte pozor, stala se tam nehoda osobáku s traktorem. A jestli jedete do Brna po D1, připravte se na kolonu. Tvoří se od kilometru 176 po kilometr 184. Přejeme pevné nervy, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou nejčastěji o 4-6%. Vyšší růst zaznamenávají nedostatkové technické a provozní profese. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční, na jihu Čech dokonce jen třetinová. Pokračuje předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
2: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
1: Ztráty budou mít letos i zemědělci. Na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a rovněž posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. V projevu ve Štrasburku to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. No a fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
3: Mezi mraky na Vysočině nám stále vykukuje sluníčko a to nás těší, jenže to by se mělo večer schovat za mraky, přihnat se mají deště, bouřky a ty mají provázet i intenzivní srážky, pršet by mělo taky v noci a nad ránem a zítra bude většinou oblačno, odpoledne polojasno a večer skoro jasno, jen se ochladí, teploty do 20.
4: To se budou mít dobře ráčci, poustevníčci.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: Tak pokračujeme dál. Máme pro vás dva lupeny do multiky na Cinestar už za chvilku v našem bijáku. O dnešní filmovou ukázku se postarala tady Market, to znamená vzala velmi známou filmovou scénku a předabovala ji. Myslím si, že jednoduchá záležitost. Tak připravujte telefony, budou se hodit, za chvilku zazní ten správný signál a tady už jsou Imagine Dragons.

0: Odva lupeny do multiky na Cinestar v dnešním bijáku středečním hrajeme. Je připravená filmová ukázka a na drátě houbař Ondra od Chotěboře. Zdravíme tě, Ondro, ještě jednou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Já vás taky srdečně zdravím. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To houbař je velmi důležité, protože Ondra říkal první, co se dovolala a říká nám, tak já vám musím vyčinit. Já jsem dal na vaší včerejší radu, jak jste říkali, že rostou houby. Šel jsem do lesa a Market říká, a nic si nenašel, viď? A on, ne, našel jsem toho právě tolik, že to nemám kam dávat. Jako. Takže Market, stále jsi jediná, kdo nic nenašel.
1: Hele, prosím, ať se někdo přihlásí, ať to nejsem sama. Ale Ondrovi děkujeme, že se podělil a rozhodně mu to přejeme.
0: Ještě se nepodělil. Ještě žádný houby tady nemáme.
1: Se sousedama, říkal
0: aspoň. Jo, se sousedama, ano, děkujeme za sousedy. Ondro, pojďme za filmovou ukázkou, třeba k těm houbám ještě a k tomu sušení vyrazíš do kina, OK?
2: Zkusíme to, jdeme na to.
0: Tak tady to je.
3: Niku, co vy zde? Hrátky v kanalizaci. Ach vy muži, někdy jste jako rozverní školáci.
4: Teda.
0: Herecký výkon, opravdu dneska Oscar.
2: Tohle to je opravdu herecký výkon, to vůbec nevím, úplně mimo mě.
0: No, Market to zasáhlo, zasáhlo jí to, je to její oblíbený film.
1: Samozřejmě to není pomsta, že si našel ty plný košíky, jo. Byla to prostě ukázka už předem daná, ale zaznělo tam takový jméno, který by možná mohlo napovědět.
0: Jo. No dobře,
1: Marek taky neví.
2: Je to něco z kanalizace, ale...
1: Kanály!
2: Dobrý, Kuky se vrací, nevím vůbec.
0: Kuky se vrací, no tak jo, ale pojďme se na to kouknout. Ondro, není to Kuky se vrací, hele.
2: No mě to bylo jasný, já fakt nevím.
0: Hele, řekni Market, z jakého filmu
1: já to řeknu, je to, prosím tě, Ondro, Adéla ještě nevečeřela a je to, no, Nick Carter, ona tam říká Niku, protože ho zrovna viděla, jak on leze z kanalizace.
2: Ano, tak teď už vím.
1: Ale ono to fakt jako je těžký, když prostě tam nezazní ten hlas a je to předabovaný, ano, není to úplně jednoduchý.
2: I když máš super hlásek, ale...
1: ale nezadařilo se to, mě teda mrzí.
0: Dva lístky nerozdáme, Ondro, děkujeme ne, moc, ale ty máš aspoň houby.
2: Je to jenom hra.
1: Přesně.
2: O nic jinýho nejde.
0: Díky moc, hele, měj se krásně.
2: Já jdu zase na houby. Tak
0: užívej.
1: Děkujeme. Ahoj. Ahoj.
2: Mějte se, ahoj.
1: Taky.
0: Ahoj. No tak dneska bohužel to neklaplo, to znamená, že zítra se hraje o tři lupeny do multiky na Cinestar, já už jsem zítra na dovolené, takže Markéto tady s vámi rozjede, jak se říká, po 16. Piják, Hitrádia Vysočina.

0: Team Luis na Hit Radio Vysočina po čtvrt na pět. Dneska středa a hraje se hokej.
1: Tentokrát ale za fanděním musí fanoušci vyrazit ven, protože Dukla Jihlava vyrazila za Duklem do Sokolova a Horácká Slavia Třebíč do Litoměřic. Obě utkání odstartují v 6 hodin. Červeno-žluté pak čeká domácí mač v sobotu, kdy v aréně vyzvou Chomutov. Horáci budou hrát opět venku, a to v Přerově. A kdy se můžeme těšit na hokejové derby, Máro?
0: Příští týden.
1: Třebíč vyzve Jihlavu 23. září, já to vím.
0: To je příští týden.
1: Ano.
0: Ano. Ve středu.
1: Pravdu máš.
0: Ano. No tak se těšíme, budeme fandit, budeme to sledovat a hokejistům posíláme další ty za chvilku Alex Warren nebo Aneta Langerová.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb, polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snad.
2: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Chris Warren na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Hezkou středu přejeme a míříme vzhůru do Havlíčkova Brodu.
1: Tam totiž mají krásný park, jmenuje se Budoucnost. Já jsem tam už byla kolikrát, mně se tam strašně moc líbí. A to místo bude vlastně ještě hezčí, nebo už je hezčí a přívětivější pro lidi. Protože tam vzniklo teďkom nově více odpočinkových míst. Děti zase tam najdou více herních prvků. Přibyla tam taky dřevěná mola u rybníku Obora. Aha.

0: Zky na pohodu při středečním odpolední Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina. Míříme na silnice D1 na 81. kilometru směrem na Brno. Stojí u Krajnice poruchaná dodávka, tak tam projíždějte s opatrností.
1: No a tvoří se nám tam i kolona právě mezi kilometry 98 až 102, tak se tam připravte na zdržení.
0: A kdyby cokoliv 725 44 38 37, to je náš WhatsApp, pošlete hlasovku. Za chvilku Måneskin.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Lady Gaga na Hit Rádiu Vysočina za chvilku, 17. hodina, přesně řečeno za 7 minut. Blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. No a do té celé jenom hity Temper City, anebo právě teď dávka energie. Tady už je Pink.

0: pohodová záležitost při středečním odpolední před 17. Temper City. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 vás nemine dlouhé zdržení. Kolona se tvoří ve směru na Brno mezi kilometry 95 až 102. Důvodem je uzavřený levý pruh kvůli nehodě, tak opatrně tam, v pořádku dojeďte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Vianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká veřejnost je rozpolcená ohledně případné prezidentské kandidatury premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Polovina si myslí, že bude znovu kandidovat, 45% lidí si myslí opak. Z šetření Medianu vyplynulo, že podle 61% lidí by Babiš u volby prezidenta neuspěl. Dobře zvolené kroužky jsou součástí zdravého vývoje. Podle odborníků je nejlepší kombinovat i sportovní kroužky mezi sebou, které podpoří správné držení těla, a k tomu přidat třeba i ty umělecky zaměřené, jak potvrzuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Testují-li děti vícekrát týdně jeden typ sportu, je dobré přidat ještě nějakou pohybovou kompenzaci, která uleví používaným svalům. Například malí hokejisté, kteří se hrabí pouze na jednu stranu, by měli rovnat záda běháním, plaváním nebo sportovní gymnastikou. Rodičům bych doporučila kombinovat kroužky sportovní s těmi, které rozvíjí jemnou motoriku.
3: Podle Bílkové je důležité v dětském věku budovat její vztah k pohybu, který zůstává především zábavou. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtů pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Evropská komise ve čtvrtek. No a po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové.
2: Na Vysočinu dorazily první intenzivní srážky provázené bouřkami. Putují od západu přes Pelhřimov, Humpolec a Kamenici nad Lipou. Pršet by ale mělo v podstatě na celé Vysočině. No a zítra se nám ochladí 17 až 20 stupňů. Ráno to bude ještě zamračené, odpoledne se začne nebe projasňovat a večer už bude skoro jasno.
1: Hit Radio Vysočina.
5: My to máme jasno, že středa ještě než začne pršet, tak Market už bude doma, protože se loučí.
2: A Marek zítra odjíždí na dovolenou, tak má měj se krásně, užij si to a já to tady Děkuji. Snad bez tebe nějak zvládnu.
5: Ale držím tě pěsti, jako, bude to nabitý, ale bude to krásný.
2: Určitě jo, hele, mějte se krásně, ahoj.
5: My pokračujeme dál, samozřejmě nekončíme, tady už Rehab.

0: Tak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A i dnes ráno, přesně v 7.10 jsme zvonili na ten zvonek v éteru snídaně šampionů. No a v tu chvíli někde stojí naše hlídka, v ruce má prachy, dneska to bylo 5 000. Na vás, vaším úkolem je, když se zazvoní, tak rychle do 30 sekund vyrazit se podívat za ty dveře, jestli to právě nejste vy, kde stojí ta naše hlídka. Dneska to opět klaplo, Jarka si vyhrála 5 000 korun, pojďme si to připomenout.
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5 000.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
2: Koukám. Je tam, je tam.
3: Kona.
2: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať
2: běží.
3: Poběž toho, nebo to stihnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam, je to tam.
3: Tak tady máte telefon. Dobrý den.
4: Dobrý Dobré den, ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a ten mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, to nemůžeš si počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkuji.
1: Jarce, ještě jednou velká gratulace, to je parádní ráno. To je prostě středa se vším, co se sluší a patří. 5 000 ráno v 7.10 v kapse. Nádherná záležitost. My zítra pokračujeme dál v 7.10 opět zvonek, naše hlídka v terénu. Vy, co s námi ještě nehrajete, kdo pak to zvoní, tak vzhůru na web hitradiovysočina.cz, tam jednoduchá registrace. Zítra ve hře opět 5 000. No a připomínám, že příští pátek 25. září hrajeme ve finále o krásných luxusních 50 000 korun. Tak držíme pěsti.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na šest, dneska středa 16. září v kalendáři a svátek má Ludmila, tak všem Ludmilkám přejeme jen to nejlepší, užívejte svého dne a podvečera a večera. Za chvilku od nás jako hudební dárek, například Disturb. Hit
1: Rádio. Hit Rádio. Hit Rádio.

Pauze na Hit Rádiu Vysočina, pohodová záležitost. O půl šesté, lesy na Vysočině nás baví, teď jsou dokonce plné hub, tedy alespoň místy. A pokud chcete v lesích zažít i nějakou pěknou akci, ano, jde to.

Swift na Hitrádiu Vysočina před 6:15. Dneska pokud byste chtěli něco oslavit, tak je Den starých přátel. Tak možná navázat ty přátelství, ta stará přátelství, zavolat, napsat textovku dneska velmi jednoduše a oslavit to. Mark Ember nebo David Guetta, tedy Swims a Townsend Eye, to je trojice, která má stará i nová přátelství.

0: novou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 52. dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Mark Ember na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut, přesně 18 hodin, za chvilku další Hit Rádio Klasik a ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Marek Grande se loučí, mějte se krásně a příští týden ve čtvrtek se budu těšit, ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Třebíči mezi křižovatkami s Velkomeziříckou a Trnavskou je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici, tak je potřeba s tími nadále počítat. Přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost. On air.
2: Online.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
4: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 000 kandidátů.
3: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
5: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
3: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22, v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
6: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a takhle, je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Děláte mi velkou radost, ptala jsem se vás, jak se dneska máte, co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste. A já píše, teda, otázka pro mě, zrovna jdu z masáže, takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení. To je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší. Další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Dělám mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží. Tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře. Udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat a dělat vám radost tím nejlepším z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park, tak jdem na to.

Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu, to nejlepší pro vaše uši. No a třeba spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.

0: sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallicy. A je to extrémně jemný song. Je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože ji složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl ji vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil a my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song, jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní, zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer. Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžem tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle se vám bude líbit teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk. Harder, better, faster a stronger. Tak jdem na to.

právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Že pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné, tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku jo, že jo. Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám k tomu další song Prince Italjo a Marky Mark právě teď.

To zítra rádiem, přeju vám všem krásný večer. Za námi Kim Wilde a Kids in America. A ano, další hity před námi, tak doufám, že jste na to dobře navnadění, že si to užíváte, protože dál budeme společně cestovat v čase, jo? Pomocí těch nejlepších hitů, samozřejmě. Za chvilku tak třeba Verona, taky OMD nás čekají. A taky se dostaví Alanis Morissette. Skvělý song You Ought to Know už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.

Fatboy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, taky Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President.

Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Faithless a

spousta věcí a ty koupinu zem. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně, je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samý pornoherec, každopádně dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme, výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek MILF, já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu, Ain't That Just The Way.

jste s Hitrádiem, za námi právě teď Red Hot Chili Peppers. Přeju krásnou středu, dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku, hele, třeba Madonna, jo, taky Lenny Kravitz. A aby to nebylo málo legendární, jakože už je to hodně legendární, tak třeba taky Freddie Mercury. Legendární song Love Kills. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb, polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka já znám od někoho.
2: Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no jenom jistý. Amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla prosím vás do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opilýho milionáře. Jo? Whitney Houston, one

Narcotic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a Televize. Nenechte si to ujít a ahoj.

0: minometní granát.
1: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
2: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a...